0: ty.
1: To byl trip Voxla, tak já doufám, že vás také třeba čeká nějaký trip nebo přímo dovolená. No a pokud sedíte v autě, posloucháte Český Blaník, tak poslouchejte i dál, protože i v příštích 60 minutách vás budeme zásobovat českými písničkami, které máte rádi. Bude tu jedna od Činasky. My máme rádi. Těšit se můžete i na diamanty Terzy Kernlové. A tak já dám pozdě. A bude to i skupina Čechomor, Velické zvony.
2: Ty velické zvony pěkně vyzváňají.
1: Už za chvíli nejnovější zprávy, ale ještě předtím vám prozradím, jak bude.
3: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dalo by se to shrnout jedním slovem, že bude teplo, ale poměrně velké teplo, tak to pojďme trošičku rozvést. Čekejte, že dnes naměříme na většině území 29 až 34 stupňů Celsia. Na severovýchodě kolem 27, na horách 23. Očekávejte, že obloha bude jasná až polojasná. A tak to bude už od večera, kdy teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Očekávejte, že teď pár dní se pořádně ohřejeme, no a za dalších pár dní bude pršet, ale o tom zase příště.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jé!
7: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. lesy.cz.
9: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezký den přeje David Račák. Dnes se schází senátoři na své schůzi, jednat budou o zvýšení rodičovského příspěvku. Čeká je i volba člena Rady České televize. Proberou i svěřování dětí do péče po rozvodu rodičů. České dráhy pokračují v rozsáhlé obnově vozového parku. Do nových vlaků a lokomotiv chtějí letos investovat až 20 miliard korun. Co všechno už převzali, přibližuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
12: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet.
11: České dráhy v posledních 4 letech investovaly do modernizace vozového parku zhruba 60 miliard korun. Činnost českých škol v zahraničí představí výstava v pedagogické knihovně Jana Amose Komenského v Praze. Návštěvníky seznámí s tím, jak spolky a vzdělávací centra pomáhají dětem i dospělým udržovat český jazyk, kulturu a vztah k zemi jejich původu. No a Mezinárodní fotbalová federace FIFA plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20% a zaplatit za ně přes 4 miliardy dolarů. Evropská fotbalová unie UEFA reagovala ostrou kritikou. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
10: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
1: Krásné ráno, hezké dopoledne, 9 hodin a 3 minuty. S vámi je Veronika Rážová, před námi Činasky, Aneta Langerová a nebo taky Dalibor Janda. 10 prstů pro život na Českém Blaníku.
13: 10 prstů pro život. Kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát. Tvoje tváře

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Radio Český Blaník.

0: Co Čech, to rekordman.
1: Posloucháte Český Blaník, 9 hodin 15 minut v tuhle chvíli k tomu. No a před námi už je rekord, konkrétně další rekord, který nám přináší Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. A půjde o kousek sklářský.
2: V muzeu rekordů máme nový krásný exponát a je to křišťálový kolíček na prádlo. Ten kolíček na prádlo váží 11,6 kg. Vytvořil ho výtvarník Jaroslav Dave Šlechta. A bylo to jako opravdu vysoké řemeslné mistrovství, protože on kombinoval křišťálové sklo a topasové sklo, aby ten kolíček měl i krásnou takovou zlatavou barvu. Přijďte se na něj podívat.
1: Určitě přijďte a nejenom na kolíček, protože v Pelhřimovském muzeu toho mají skutečně velkou spoustu. Tak Pepíno, děkujeme a těšíme se, co nám přineseš příště.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Když spolu spíme a na bytě tě má.

říct, že se ti líbí. Ale je, a že ti chybí, a ty ne.

jak holce říct, že bys chtěl.

0: Vanastovy věci a andělé na Českém Blaníku. Za 2 minuty bude už 9:30. A já bych vás ráda navedla opět na naše sociální sítě. Český Blaník, tak takhle nás najdete na Instagramu i na Facebooku. Den co den přidáváme nové a nové příspěvky, které vás pobaví, poučí a možná, že se dozvíte třeba i něco o interpretech, které si tu hrajeme, co jste třeba vůbec netušili. Přesně tak, různé perličky ze zákulisí, dokonce i perličky týkající se vzniku písniček, které si tady u nás na Českém Blaníku hrajeme, to všechno skrývají naše sociální sítě. Instagram, Facebook, Český Blaník, mrkněte se na to a nezapomeňte nás sledovat. Za chviličku už další české písničky, které máte rádi. Nabídnu Linku Finkovou s Pavlem Nohou a nebo taky kapelu Čechomor.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
2: fajn. Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Ty jo. My tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
5: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
6: Duratech. Renovace a nátěry střech.
4: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
6: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
4: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
7: Toto je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
11: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
10: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Un, dos, tres!
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Awarashar!
14: Rádio Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.

0: 9 hodin 43 minut posloucháte Český Blaník a tady je i trocha slovenské hudby v podání skupiny Elan. Tak já mám takový pocit, že já vás vlastně pořád nabádám k nějakému mlsání anebo k jedení něčeho dobrého. Tak tentokrát to budou lazaně. A to proto, je to jednoduché, dnes je Mezinárodní den lazaní. Pokud se podíváme do historie tohoto lahodného pokrmu, tak ta sahá skutečně hodně daleko. První písemné zmínky o tomto vrstveném těstovinovém jídle se objevily už ve 14. století v Itálii. Ale pozor, objevují se i v anglických kuchařkách krále Richarda II. Jinak středověké lazaně se připravovaly údajně bez rajčat, protože ta se do Evropy dostala až po objevení Ameriky. No a pojďme si také říct, že město Bologna dalo jménu lazaní slavný rozměr právě díky kombinaci vaječných plátů, masového ragu, bešamelu a sýru parmazán. No a díky tomu máme boloňské lazaně, řekla bych, alespoň u nás v České republice, za ty nejznámější lazaně. Jinak v jižní Itálii, v Neapoli, se do lazaní na místo bešamelu začíná používat také ricotta a klobásy. No a do celého světa se pokrm rozšířil s italskou přistěhovaleckou vlnou, především v 19. a 20. století. Tak já jsem velice ráda, že se rozšířil i k nám do České republiky a že si ho přeci jenom v některých italských restauracích můžeme dát, dokonce ve vysoké kvalitě. Tak já dostávám hlad, nevím, jak jste na tom vy, přece jenom do oběda ještě času dost, tak si dejte aspoň něco dobrého ke svačině a přitom poslouchejte Český Blaník, protože už za chvilku tu bude Marek Ztracený anebo Maruška Rotrová.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová Band. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.
5: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
15: Rádio Český Blaník.

0: Eli, i tak to za to stojí na Českém Blaníku. 11. hodina se blíží, bude to za 59 minut. Teď je tu 10. minuta k tomu a před námi třeba Blue Effect. Lucka Bílá a Honza Bendik, tak jednou za malou chvíli.
1: Nepromarně ani jeden den, víš, každý příběh ke konci se chýlí.
0: A dáme si i kapelu Lucie a Amerika.
1: Nandej mi do hlavy výbrouky.
0: A to je jen ochutnávka toho, na co se tu mezi 10. a 11. můžete těšit.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čekejte dnes až 34 stupňů nad nulou. Očekávejte, že v horách to bude chladnější, 23 stupňů v maximech. Na Šumavě kolem 27. Většinou dnes bude jasná, maximálně polojasná obloha. Tak krásný den s Českým Blaníkem.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
9: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.

0: Hezký den přeje David Račák. Pondělí bylo zatím nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Při nehodách v tento den zemřelo 6 lidí, plyne z předběžných policejních statistik. Dalších 5 lidí se těžce zranilo. Pardubice se znovu promění v jedno velké sportoviště. Do parku na Špici se 1. srpna vrací oblíbený sportovní park. Nabídne 9 dní plných pohybu a zábavy pro malé i velké. Podrobnosti přináší mluvčí akce Alexandra Tušlová.
1: Zapojí se více než 60 sportovních klubů a některé u nás budou mít premiéru. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet rekordní počet sportovních stanovišť a procházku parkem jim usnadní vlastní mobilní aplikace s mapou, přehledem akcí i aktuálními informacemi.
0: Sportovní park Pardubice nabídne každý den jiný program, například Gladiator Race, závod Barvám neutečeš nebo také dny integrovaných záchranných složek. Masarykova univerzita postaví v kampusu v Brně Bohunicích nové vysokoškolské koleje a nájemní bydlení. Investuje téměř 740 milionů korun, většinu z úvěrů od Národní rozvojové banky. Jde o největší investici do bydlení v historii Masarykovy univerzity. No a novým hráčem ve fotbalové Slavii je egyptský mládežnický reprezentant Ibrahim Nagavi, jenž začne angažmá u českého mistra v druholigovém B týmu. 17-letý pravý křídelník se Slavií podepsal smlouvu do června 2030. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne, 10 hodin a 5 minut k tomu za chviličku Michal David s Karlem Gottem, Blue Effect anebo Iveta Bartošová. Tak zůstávejte s Českým Blaníkem. Hezký den.

Michal David, Karel Gott, to stárnutí zrádné, krásný duet. 10 hodin 16 minut a my se jdeme od českých písniček na chvilinku vzdálit a podívat se do světa čísel. Konkrétně na web radioblaník.cz, kde si totiž můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. A náš kolega Daniel Rumpík si v něm tentokrát povídá nejenom s Honzou Buriancem z agentury STEM Mark, ale taky s jeho kolegou Honzou Tučkem.

0: tentokrát je jejich tématem dovolená. Kam jezdíme nejvíc a taky kolik za to utratíme.
1: My pořád ještě sebou táhneme takovou tu zátěž z minula, kdy ty hranice byly zavřené a lidé v mým věku, mě 65, tak prostě nemohli jet tam, kam chtěli. A po té revoluci, když se ty hranice otevřely, tak jsme najednou měli pocit, že to musíme všechno dohnat. Takže Češi, co se týká zahraniční dovolené, tak jsou dlouhodobě někde mezi prvníma několika státama v Evropě, kteří výjíždějí. První jsou Nizozemci a my jsme těsně za nima. A vždycky v Česku i po tom covidu byl velký podíl zahraniční dovolené na úkor té domácí.
0: Tak vidá, jak se máme dobře. Celé povídání si můžete poslechnout a vidět ho i třeba na našem YouTubeovém kanále. Jinak mrkněte na radioblaník.cz, tam ho taky najdete a nejen tento díl. Tak já si myslím, že z čísel už to stačilo a teď se vrátíme k českým písničkám, které máte rádi. V následujících chvílích vám nabídnu třeba Lucku Bílou s Honzou Bendigem a jejich duet Jednu malou chvíli. Taky to bude trocha slovenštiny v podání týmu Reklama na ticho, ale ještě předtím už možná poznáváte. Tohle jsou Kabáti a jejich Bára. Přeju vám pohodové dopoledne s českým Blaníkem.

0: Taková krásná písnička Lucie Bílá, Honza Bendik a Jednu malou chvíli nám právě teď dohrála na Českém Blaníku. Pojďme si připomenout, že dnes máme středu 29. července. No a když zavítáme trošičku do historie, tak si představte, že právě v tento den, ovšem před 190 lety, byl v Paříži slavnostně otevřen Vítězný oblouk. Dnes si bez něj Paříž doslova nedovedeme představit, ale tehdy to byla velká novinka a něco úžasného, co samozřejmě úžasným zůstalo. Také pojďme připomenout, že co se týče dnešního dne, tak v roce 2005, tedy před 21 lety, byla v Evropě vyplacena zatím tehdy vůbec nejvyšší individuální výhra v loterii Euromiliony. Jedna Irka totiž uhodla všech 7 tažených čísel a vyhrála tak, pozor, 115,5 milionu eur, tedy na přepočet do českých korun je to zhruba něco kolem 3,5 miliard korun. Nakonec tenhle rekord byl překonán, ovšem až v roce 2015, ale k tomu zase někdy příště. Teď už pojďme zpátky k českým písničkám. Za chviličku pošlu písničku od kapely Lucie Amerika a nebo Hanku Zagorovou Řekni třikrát, lásko.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: To nejlepší z Prahy v Rýgrových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha. Plzeňském kraji, jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeni na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese. S tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
6: Český Blaník.
7: To je Blaníček.

0: Petr Rezek, ty jsi ze všech nejlepší, to je na českém Blaníku zase jedna pěkná česká perlička a budeme pokračovat v jejich rytmu. Jenom vám nabídnu takovou možnost, abyste ovlivnili vysílání i vy. Napište mi na 720 83 63 07, jakou písničku byste si přáli a já vám ráda vaše přání splním. Samozřejmě jen jednomu z vás, a to zhruba za půl hodiny, ale jak říkám vždycky, kdo dřív přijde, ten má dřív písničku. Pište tedy na 720 83 6307 buď klasické SMSky, a nebo můžete využít i WhatsAppovou aplikaci. Ta vám totiž kromě textování dává i tu krásnou možnost nahrát hlasovou zprávu. A tu já pak můžu do vysílání pustit a vy můžete tomu dotyčnému, komu chcete písničku poslat, udělat radost sami. Tak já si myslím, že návod je jednoduchý, 720 83 63 07. To je to správné číslo.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
8: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
7: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
9: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
10: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
11: Tři ve tři.
12: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
11: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
12: Tři ve tři.
11: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.
13: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Tak to byla taková klasika Brontosauři a stánky na Českém Blaníku. A pokud jste zvědaví, co vám nabízím, tak co já nabízím, tak to je třeba Petr Novák a Náhrobní kámen. Tak se mi postavil. Nebo Lucka Vondráčková a Vítr. A nebo taky kapela Činasky. Chtěl bych napsat verše zásadní. Ale pozor, šanci máte i vy. Na čísle 720 8363 07, tak to řekla bych, je vlastně taková linka splněných přání, kam když napíšete svoji zprávu a v té napíšete, co chcete zahrát, pro koho to bude, jak se jmenujete, no tak já vaši písničku velmi ráda pustím už zhruba za nějakou čtvrt hodiny do éteru Českého Blaníku. Takže pište, těším se, no a do té doby stihneme ještě zprávy a nebo taky počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Oteplení už začíná být znatelné. Dnes naměříme až 34 stupňů Celsia. Na horách to bude kolem 23. Obloha bude po většinu dne jasná, jen místy polojasná. Tak užívejte krásný letní den s Českým Blaníkem.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, tyjo, nebyl ho! Nic ti neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Zájem o rekvalifikace zůstává vysokým. Lidé, kteří chtějí změnit profesi, ale letos častěji narážejí na zamítnutí žádosti o příspěvek od úřadu práce. Nejsou totiž finance, jak říká analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský.
1: Bohužel tam je dlouhodobý problém v tom, že my jsme příliš spoléhali na evropské peníze, na rekvalifikace, ale tohle je vyloženě jako česká priorita. Mít vzdělanější kvalifikovanou pracovní sílu a pomáhat lidem, kteří práci ztrácí. V nevhodných zaměřeních dostávat se k těm žádaným profesím a zaměřením, takže by na to měli směřovat i prostředky z národních zdrojů.
0: Některé komplexnější rekvalifikační kurzy stojí desítky tisíc korun. Pro řadu lidí jde o částku, kterou si často nemůžou dovolit. Slova premiéra Andreje Babiše o příštím schodku státního rozpočtu, který má být významně pod 400 miliardami korun, podle opozice znamenají, že bude pokračovat růst deficitů na úkor budoucnosti. Předseda ODS Martin Kupka řekl, že za vládou zůstane účet za populismus. Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami, o čemž rozhodla v pondělí vláda. No a tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles se uskuteční od 19. do 28. července 2028. Začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu v Londýně. Mezinárodní tenisová federace ITF to uvedla na svém webu. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Krásné dopoledne s Českým Blaníkem vám přeje i Veronika Rážová. 11 hodin 4 minuty k tomu a tady už je souměrná Bára Basiková.

0: My vám děláme radost písničkou, kterou si sami vyberete. Vybíráte na čísle 720 8363 07. A tentokrát mi napsala Míla, píše: ahoj do rádia, děkuju vám, že mi děláte společnost v práci, kde právě teď mám 12, snad to s vámi vydržím. Moc prosím, zvedněte mi náladu nějakou pěknou písničkou od Olgy Lounové. Mám ji moc ráda a viděla jsem ji i na vašem koncertě naživo. Díky, tak my taky děkujeme. Olga Lounová, tak to je skvělý výběr, taky ji máme rádi a tak si dáme její písničku K výškám.
1: Písnička na přání.
2: Na Českém Blaníku.

0: Tak jako vítr prolétla éterem Českého Blaníku Lucka Vondráčková a my letíme dál. Za chviličku můžu slíbit, že přiletí také můj kolega Michal Krusberský. No a já jsem se na něj přichystala takové citlivé téma, tak schválně, co mi k tomu řekne. Do té doby Dalibor Janda, Pacific s Marcelou Voborskou a nebo Činasky na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Mikyš Birka, Mám rád na Českém Blaníku. Za chviličku bude 11:45, no a já už tu mám kolegu Michala Krusberského, kterého taky máme všichni rádi. Ahoj.
1: Ahoj, krásné ještě dopoledne.
0: I to by krásné dopoledne. No, Michale, prosím tě, setkal jsi se s Mishingem?
1: No, s jakým Mishim?
0: No, tak já to uvedu na pravou míru. Já se přiznám, že i pro mě tohle slůvko bylo cizí, než jsem si o něm přečetla víc. Smishing, tak to je vlastně takový ten druh podvodu, kdy ti chodí SMS zprávy a cílem těch zpráv je vylákat z tebe peníze, ideálně co nejvíc peněz.
1: Jo, takže tak to už bylo.
0: Už to bylo, jo, už ti to přišlo taky. Mně totiž taky. A přišlo mi hned několik druhů těchto podvodných SMSek. A koukala jsem, že zrovna dnes vyšel článek o tom, že opravdu ti podvodníci mají tak bujnou fantazii, že vymýšlí další a další možnosti, jak z lidí vytáhnout peníze. Takže nejenom, že jsou to pokuty za rychlou jízdu, pokuty za špatné parkování, ale stejně tak ti může dojít i SMSka, která bude informovat o tom, že ti přišla údajná zásilka na poštu a ty si nevyzvedl a musíš zadat opět své číslo účtu a tak dále. Takže prosím tě, nejenom ty, ale ani posluchači, ve chvíli, kdy vám toto přijde, nepište tam žádné osobní údaje, ideálně SMSku rovnou smažte, nic nevyplňujte, nic nerozklikávejte, no a díky tomu možná, že jednou ti podvodníci přestanou mít už trpělivost a nebudou to na nás důvěřivé nebo žáky
1: zkoušet.
0: Nicméně opravdu koukala jsem se na to, že ten trend je vzrůstající a že těch SMS zpráv, které můžou lidi různě nachytat a také můžou z nich vytáhnout spoustu peněz, chodí opravdu velká spousta. Tak opatrně, raději všechno ověřujte, nikomu neodepisujte a hlavně nezadávejte čísla svých účtů a už vůbec ne hesla.
1: No, já myslím, že 100% a hlavně poučte své rodiče, protože já už jsem takhle tatínkovi musel rušit nevím kolik nových pojištění, nových objednávek na elektřinu a plyn a podobně, takže raději kontrolujte i své starší rodiče.
0: Ano, ano, to máš naprostou pravdu, protože ne všichni jsou na internetu, nedostanou se takhle k těm zprávám, tak jako třeba my. Takže šiřte to a hlavně držím palce, ať se vám nic podobného nestane. No ale co se vám určitě stane, když budete poslouchat Český Blaník, je to, že budete mít dobrou náladu, protože tady budete mít mého kolegu Michala a zároveň si poslechnete skvělé písničky. V následujících minutách třeba jednu od Karla Gotta a nebo taky od skupiny Jelen. Tak krásné ještě dopoledne, pak taky odpoledne, večer a zítra ráno se na vás budu opět těšit.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
11: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
12: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertasplus.cz.
13: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
14: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
15: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
16: Příze látky tvoření, našeho života koření.
14: Pro háčkování.cz.
17: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
18: Atención!
19: Jen jednou za rok se to stane.
18: Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
19: La Tropical!
18: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
20: Rádio Český Blaník.

0: nás na Českém Blaníku. A školáci obecně, už se vám to krátí, první měsíc prázdnin za vámi, před vámi ten druhý měsíc, tak ho řádně využijte. A my tady na Českém Blaníku už za chvíli budeme mít Hanku Zagorovou, Standoložka a Petra Kotfalda. Taky se můžete těšit na Michala Davida. A ještě Světu šanci dej bude Helena Vondráčková. A další české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik pokračujeme.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Otestuj Subaru Sedlčany.
3: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
2: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
6: Tři ve tři.
5: Na Českém Blaníku. Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude opět jasný či polojasný, i když odpoledne a večer na jihu máme čekat zvětšenou oblačnost a sem tam může sprchnout nebo zabouřit. A nedivil bych se, teploty už budou vysloveně tropické, 32 až 36 stupňů ve stínu, v nížinách mimo severovýchod až 38. No a na horách tam se taky už moc neochladíme, tam rtuť teploměru vyskočí až na 28 stupňů. Tolik počasí a další zprávy má David Račák.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké poledne přeje David Račák. Už každý druhý převod peněz udělají banky v Česku okamžitě. Poslané finance se tak na účet připíšou i hned, i o svátcích, víkendech nebo v noci. Naučili se to využívat i drobní podnikatelé, a to formou platby přes QR kód. Okamžité převody už v tuzemsku nabízejí všechny velké banky. U Brna vznikne záchranné centrum pro 10 000 holubů. Hotové má být v zimě a sloužit bude jak nemocným, tak i zraněným opeřencům. Za tímto projektem stojí Institut pro záchranu holubů. Jak bude budova vypadat, říká jeho předsedkyně Veronika Petráková.
9: Bude tady ošetřovna, my tomu říkáme pracovně nemocnice, karanténa. Potom tady bude malá rozletová voliéra pro ty pacienty, kteří se vrací potom zpátky do města. A pak tady budou voliéry pro handicapované holuby, kteří tady zůstanou už.
8: Institut také šíří osvětu a vyvrací mýty o holubech samotných, například, že jsou přenašeči nemocí na člověka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v úterý jednal o licencích na výrobu střel Patriot, o diplomatickém řešení ruské války i o další podpoře Kyjeva. Spojeným státům Zelenský poděkoval za pevnou podporu. No a Mezinárodní fotbalová federace FIFA plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat 20% a zaplatit za ně přes 4 miliardy dolarů. Evropská fotbalová unie UEFA reagovala ostrou kritikou. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne a také dobrou chuť k obědu vám teď přeje Michal Krusberský a začínáme s dalším vysíláním. Teď můj čas.

0: ke dnu stoupá.
1: Český blaník.
2: Český blaník.

0: Jirka Špinarová, náš prýma den, doufám, že i teď 16 minut po 12. máte hezkou středu. No a když se řekne Jablonec nad Nisou, tak se každému vybaví nejdříve sklo a dámám se možná vybaví i bižuterie. A už příští čtvrtek 6. srpna tady začíná tradiční přehlídka, která se věnuje právě tomuhle fenoménu. Vstupné se letos lehce navyšuje a proč tomu tak je, to nám vysvětlí za organizátory pan Milan Kohout.
1: Vstupné bude letos o 30 korun vyšší, ale bude vyšší i z toho důvodu, že tentokrát bude přehrazena ulice u muzea a návštěvníci výstavy budou mít volný vstup do muzea, takže za jednu vstupenku můžou 4 dny navštěvovat jak výstavu, tak muzeum, což je v letošním roce novinka. A tím současným 150 korunovým vstupným návštěvníci ušetří hodně. No.
0: No, tak to rozhodně, to zní docela zajímavě. Každopádně na výstavě se letos představí 51 firem a součástí je tradičně doprovodný program i ukázky sklářských řemesel, výtvarné dílny pro děti s navlékáním korálku nebo malováním vánočních ozdob. Tak si pište Jablonec nad Nisou 6. srpna. A teď už další české písničky, které máte rádi. Poetika za okamžik a nejdřív Michal David. Každý mi tě, lásko, závidí.

0: tak všechno mám.
1: Tak tohle byla Poetika i s písničkou Blízko. A blízko je taky Karel Zich, kterého si dáme za chvíli, i kapela Krištof a taky bude MC Rick s Barbarou. No a pokud s námi vydržíte i v těch dalších minutách, tak vám prozradím, co šíleného se vám může stát při dopravě na dovolenou v letadle, jo? Asi byste to nečekali a ani to nechcete zažít. Tak si na to počkejte, za chvíli pokračujeme.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Český Blaník.
1: Já teď nemám

vypni gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách.

0: Pavel Bobek, pojď stoupat jak dým. A my teď taky budeme stoupat, a to letadlem, přátelé. Už samotná cesta v letadle je pro spousty lidí dost stresující záležitost. A teď si představte, že ty si takhle jako letíte a dozvíte se, že celé posádce je tak špatně, že skoro nikdo to letadlo neřídí a jeden z pilotů je dokonce na kyslíku. Tak to vám ke klidu asi moc nepřidá, veďte. No, přesně tohle to se stalo. Není to námět žádného filmu. Stalo se to na 11-hodinové cestě z Indie do Anglie. Posádka ráno totiž společně posnídala v hotelové restauraci a pak se všem udělalo špatně. Naštěstí dva piloti byli ještě schopní s pomocí automatu nějakým způsobem přistát a hned poté je odvezli do nemocnice. Některé aerolinky prý doporučují pilotům, aby právě z tohoto důvodu nejedli společně stejné jídlo, aby jedli třeba i v různých časech, na různých místech, aby se takovýmto situacím předešlo. No tak tady to očividně neklaplo, ale hlavně, že se nikomu nic nestalo. Tak šťastnou cestu, ať už vás v dalších dnech čeká podobný let, myslím let někam na Dovču, tak si to užijte a my vám už teď posíláme Olympiky anebo Ivanu Andrlovou za malý okamžik.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
4: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
5: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
6: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
7: Příze látky tvoření našeho života koření.
5: Pro háčkování.cz.
8: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
9: Radio Český Blaník.

0: písnička z Drákuly z roku 1995, neuvěřitelné. Lucka Bílá, jsi můj pán těsně před 13. a po 13. nám budou vládnout pánové z kapely Divokej Byl. Asi takovej pocit, jako je bodnutí duše. Dáme si pocit a dáme si i Jarka Nohavicu.
1: Tak dokud se zpívá, ještě se
0: no jo, a bude i velká romantika od Ivety Bartošové a Petra Sepešiho. Prostě české písničky, které máte rádi i po 13. hodině.
2: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Když se zahradnictví v Jevanech večer zavře, přiletí víly, probudí skřítky a celé zahradnictví se promění v pohádku. Ráno se všechny kouzelné bytosti schovají do květin, pod stromy i barevné trvalky. A najít je dokážou jen děti. Přijďte 1. srpna na pohádkovou školku do zahradnictví Jevany. Čeká vás den plný her, kouzelná stezka, pohádková překvapení, občerstvení pro malé i velké a také letní slevy pro krásnou zahradu. Zahradnictví Jevany. Místo, kde každé léto ožívají pohádky. Lesy.cz, u.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tropy se vracejí, i zítra čekáme jasno či polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti mohou přijít bouřky nebo přehánky, teploty půjdou nahoru na 32 až 36 ve stínu a v nížinách mimo severovýchod dokonce až 38, na horách pak rtuť teploměru povyskočí až na 28 stupňů. Tolik zítřejší čtvrteční počasí a teď David Račák a aktuální zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Pondělí bylo zatím nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Při nehodách tento den zemřelo 6 lidí. Plyne z předběžných policejních statistik. Dalších 5 lidí se těžce zranilo. Před námi je další vlna tropických teplot. Právě takto vysoké teploty zvyšují výpar vody z krajiny a prohlubují dopady sucha. Oteplující se atmosféra je totiž žíznivější a urychluje vysychání půdy, vegetace i vodních toků. Jaké plodiny to zasáhne, říká z Intersucho Miroslav Trnka.
9: V nejbližší době čekáme výrazný propad zásoby vody v půdě. Minimálně v příštích 9 dnech nečekáme žádné zásadní zlepšení. Samozřejmě pro ty plodiny, které teďka jsou sklizeny, to už žádný zásadní dopad mít nebude, ale bude se týkat zejména brambor, kukuřice, cukrové řepy a další plodin, které stále ještě zůstávají na polí, to samozřejmě vinné révy, případně jablek.
8: Intenzivní sucho může přetrvávat ještě 2 týdny, pokud nepřijdou vydatné srážky. Masarykova univerzita postaví v kampusu v Brně Bohunicích nové vysokoškolské koleje a nájemní bydlení. Investuje téměř 740 milionů korun, většinu z úvěrů od Národní rozvojové banky. Jde o největší investici do bydlení v historii Masarykovy univerzity. No a novým hráčem ve fotbalové slávy je egyptský mládežnický reprezentant Ibrahim Nagavi, jenž začne angažmá u českého mistra v druholigovém B týmu. 17-letý pravý křídelník se sláví podepsal smlouvu do června 2030. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A v těch budeme rozhodně pokračovat a za chvíli vás taky budeme zvát na jednu speciální fotbalovou výstavu. Teď ovšem Divokej Byl a pocit. Michale, s vámi.
10: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, naposled něco si přej.

0: Písnička z Gampa, život je pes, 12 minut po 13. A v Uherském Hradišti probíhá letní filmová škola, to už od nás víte. Ale od včerejška tam mají také úžasnou fotbalovou výstavu. Najdete ji přímo na Palackého náměstí a jde o fotky České tiskové kanceláře. Podrobnosti nám poví šéfredaktor fotobanky ČTK Petr Mlch.
1: Je to udělaný jako fenomén, to znamená, že tam jsou různý aspekty, který ten fotbal provází.
0: Fotobanky ČTK Petr Mlch.
1: Je to udělaný jako fenomén, to znamená, že tam jsou různý aspekty, který ten fotbal provází, co ten fotbal vyvolává ve společnosti.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy,

0: Pepa Vojtek a kapela Kabát, kdo ví jestli. A teď bohužel jedna smutná zpráva, která přišla z hudebního světa. Přátelé, vzpomenete si ještě na tuhletu písničku? Ano, Glenn Hansard, Markéta Irglová, Fallin Slowly, písnička, za kterou v roce 2008 získali Oscara. Tak si představte, že teď přišla zpráva, že Glenn Hansard je po smrti v 56 letech. Prý byl účastníkem dopravní nehody, píše irská policie. Tak zatím se tyhle ty věci potvrzují, uvidíme, jestli je to pravda, ale každopádně je to smutná zpráva, pokud se to potvrdí. Za chvíli od nás Bára Poláková a taky Iveta Bartošová a Petr Sepeš.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Radio Český Blaník.

0: Slováci No Name, ty a tvoje sestra. Teď 13.38, hladíte Český Blaník a když jsem tady před hodinou mluvil o jednom nepovedeném letu letadlem, tak u podobného tématu ještě zůstaneme, protože se tady ty zprávy vysloveně rojí. Zůstaneme na letišti. Jistý muž v Praze na našem letišti byl zřejmě frustrovaný a naštvaný, že jeho odbavení bezpečnostní kontrolou neproběhlo úplně hladce, jak si představoval, protože mu tady našli v zavazadle nepovolenou powerbanku a tak mezi zuby utrousil něco v tom smyslu, jako jsem asi terorista nebo co. No, to bohužel neuniklo úředníkům a namísto neprodleně přivolali hlídku cizinecké policie a následně i pyrotechniky, kteří provedli důkladnou prohlídku muže i jeho osobních zavazadel, sice s negativním výsledkem, i tak bohužel nebyl vpuštěn do letadla a zkazil tak dovolenou nejenom sobě, ale hlavně svým dětem, které s ním cestovali. Tak tady se dá říct jenom jedno. Mlče ti zlato, vidíte. Za chvíli Anna K. anebo Valda Matuška.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
9: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
10: Český Blaník.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Karel Gott po každé 14.00 a po 14. hodině kapela Miraj. Když nemůžeš, tak přidej. Když nemůžeš, tak přidej víc. Což se docela hodí, že jo? David Koller, Nic není nastálo. A tuhle tu pánskou jízdu završí ještě Dalibor Janda. A další české písničky, které máte rádi, za okamžik po zprávách.
1: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz. Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska máme slunečno a zítra bude taktéž svítit slunce. Čekáme jasno či polojasno, jen odpoledne a večer na jihu. Při zvětšené oblačnosti se může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Teploty vysoko, 32 až 36 stupňů. V nížinách mimo severovýchod dokonce až 38 a na horách do 28 stupňů Celsia. Tolik počasí na zítřek a teď David Rajčák, který ví, co se kde děje.
5: Zprávy.
6: Hezké odpoledne přeje David Račák. Slova premiéra Andreje Babiše o příštím schodku státního rozpočtu, který má být významně pod 400 miliardami korun, podle opozice znamenají, že bude pokračovat růst deficitů na úkor budoucnosti. Předseda ODS Martin Kupka řekl, že za vládou zůstane účet za populismus. Na Vysočině se od srpna změní autobusová doprava. S novými jízdními řády získají cestující přímé autobusové spojení z Pelhřimova i Pacova do Prahy. Pokračuje mluvčí hejtmanství Monika Protánková.
7: Na zastávku Rostily cestující dojedou za necelé 2 hodinky. Do Prahy se ve špičkách pracovních dní dostanou každou hodinu nejen cestující z Pelhřimova, ale i z širšího okolí, a to díky zajištěným přestupním vazbám.
6: Mimo špičku a o víkendech pojede autobus Pelhřimov Praha každou druhou hodinu. Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, pedagogem a hudebníkem Milanem Knížákem se uskuteční v pátek 7. srpna v pražských Strašnicích. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Bude mít pohřeb se státními poctami, o čemž rozhodla v pondělí vláda. No a tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles se uskuteční od 19. do 28. července 2028. Začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu v Londýně. Mezinárodní tenisová federace ITF to uvedla na svém webu. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A v téhle hodince taky jeden rekord a teď jedna motivační píseň pro nás všechny, co jsme v práci. Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Nezvládám.

0: Tak trošku rozverná píseň Viktora Sodomy, Trpaslíci trávou jdou.
1: Písničky k táboráku.
0: Přátelé, už je středa, pomaličku se nám blíží víkend, ale co víkend, vy byste možná mohli grovat i přes týden, ale jenom o víkendu tady na Českém Blaníku máme pro vás písničky k táboráku. Vždy v sobotu a v neděli mezi 19. a 22. hodinou, abyste si mohli zavzpomínat na svoje mladé roky, kdy jste balili holky právě třeba u táboráku na písničky, které jste hráli na kytaru a podobně. No tak my vám budeme hrát třeba právě ty nedvědy.
2: Řekne, že mě ráda máš,
0: taky bychom klidně mohli zahrát i Pavla Žalmana Lohunku.
3: Tady byla taková pane,
0: a klidně by se tam taky mohl vměstit i Karel Zich.
4: Máš chuť mého rád,
0: prostě písničky k táboráku vždy v sobotu a v neděli u nás.
1: Písničky k táboráku
5: na Českém Blaníku.
6: Yeah.

0: David Koller, teď už bez Lucie, jen se svojí vlastní kapelou objíždí festivaly. Nám na Českém Blaníku zaspíval písničku Nic není nastálo. Ani on, to je fakt. A tak ho za chvíli vystřídá třeba kapela kapela Oceán a bude i Helena Vondráčková a Červená řeka. Tak stále přejeme pohodové středeční odpoledne.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
5: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
6: Radio Český Blaník.

Kiši, déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčnout

0: Černý stín.
1: Černý stín je taky Xindlix, 20 minut před 15. Žádný černý stín, jdeme se pobavit.
2: Co Čech, to rekord.
1: Protože Pepíno Vaněk má pro nás další zajímavý rekord a teď bude vysloveně tak trošku sklářský, tak o co jde?
3: V Muzeu rekordů máme nový krásný exponát a je to křišťálový kolíček na prádlo. Ten kolíček na prádlo váží 11,6 kg. Vytvořil ho výtvarník Jaroslav Dave Šlechta a bylo to jako opravdu vysoké řemeslné mistrovství, protože on kombinoval křišťálové sklo a topasové sklo, aby ten kolíček měl i krásnou takovou zlatavou barvu. Přijďte se na něj podívat.
1: No, musí vypadat krásně, jen si říkám, jak ten 11-kilový kolíček se udrží na prádelní šňůře. Asi ne, ale i tak tam skočte.
2: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
7: Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou již tuto sobotu. Celodenní program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na šermířská vystoupení, divadlo nebo historické tance. Samozřejmě nebude chybět ani jarmark a prohlídky zámku. Na závěr dne vás pak čeká koncert kapely Iva Hajnová Band. V sobotu 1. srpna od 10 hodin ve Zruči nad Sázavou.
8: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují

0: díky patří vám, ano, vám, co nás posloucháte, vám patří určitě velký dík, že jste s námi. Za chvíli vám nabídneme třeba Lucku Vondráčkovou v Šíleném kolotoči. Taky se sklidníme a zpomalíme s kapelou Olympic. Bonsoir, Mademoiselle Paris, a dáme si i kapelu opět Radeček a Bratry. Nemáme to za pár. A taky další české písničky, které máte rádi. Jak jinak, než na českém Blaníku.
1: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 11,90 a kuřecí prsní řízky kilogram za 109,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Na českém Blaníku.
0: Také zítra čekáme jasno či polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti, sem tam s přehánkou nebo bouřkou, ale teploty už budou tropické, 32 až 36 stupňů v nížinách, mimo severovýchod, tam bude dokonce až 38 ve stínu. Na horách naměříme maximálně 28. A teď už Eduška Votrubová a další odpolední zprávy.
6: Zprávy na českém Blaníku.
7: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Do Česka se znovu vrátily vysoké teploty. Města proto přijímají opatření, která mají lidem ulevit od horka. Jak to řeší třeba v Chomutově, prozradí mluvčí radnice Zuzana Vavřínová.
8: Pravidelně je nasazován kropící vůz, který ochlazuje komunikace a veřejná prostranství ve středu města, na sídlištích i v dalších lokalitách podle aktuální potřeby. Zároveň byly s ohledem na sucho omezeny seče veřejné zeleně, aby se trávníky zbytečně nezatěžovaly.
7: Součástí opatření proti horku jsou ve městech taky mlžítka a pítka. A u počasí zůstaneme. Vysoké teploty mohou v nadcházejících dnech ovlivnit taky provoz na železnici. Podle Českých drah by se na to měli cestující připravit. Dopravce lidem doporučuje, aby v případě možnosti vyráželi na cestu mimo nejteplejší část dne a chybět by neměly ani tekutiny a případně i léky. Neznámý pachatel házel z mostu u Daskabátu kameny a kusy betonu na auta na dálnici D35. Jeden z letících předmětů zasáhl a poškodil osobní automobil. Incident se odehrál v úterý odpoledne a naštěstí se při něm nikdo nezranil. Případem se zabývá policie. Ta hledá svědky i řidiče, kteří místem projížděli s palubní kamerou. A s komplikacemi musí počítat řidiči mezi Náchodem a Dolní Radechovou. Od pátku se totiž uzavře silnice 1/14. Důvodem jsou práce na mostu obchvatu. Uzavírka potrvá do pondělí 3. srpna. Silnice bude zavřená vždy od 6 ráno do 6 odpoledne. Objížďka povede přes Hronov. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A nejenom to, my se v téhle hodince podíváme na jednu dobrou zprávu, která přišla z cest, a taky si dáme 3 ve 3 a ze všeho nejdřív další české písničky. Michal Tučný za okamžik, i Olympici budou, ale začínáme s Luckou Vondráčkovou v Šíleném kolotoči. Michal vás zdraví, tak šťastnou cestu třeba i z práce vám přeju.
9: Proč je ten svět takový, jaký je? Báječný, skvělý, jenomže...

0: Při pracovní středě jsme teď zvolnili a relaxovali u písničky Olympiku Bonsoir Mademoiselle Paris. Ano, vrátili jsme se do Paříže na pár minut a teď zpátky k nám domů.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3. 3
0: písničky se stejným tématem. Dneska jsme se rozhodli, že to bude téma duše. Mě okamžitě napadla pohádka z roku 1956 Hrátky s čertem, kde Josef Beck hraje dragouna Martina Kabáta, který si taky zahraje s Luciferem o takovou titěrnou věc, jako je duše. No a my si tu duši dáme v několika podobách. Nejdřív klasika kapely Nightwork, Slunce v duši. Bude i Duše z gumy v podání kapely Činasky. A do třetíce Michal Hruza, Klára Vetisková a Duše do vesmíru. Tak pojďme na ně.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Michal Hrůza a s ním také Klára Vetisková a jedna duše do vesmíru v 15 hodin a 23 minut na Českém Blaníku. A já zdravím všechny Marty, které dneska mají svátek. Dámy, užijte si ten dnešní den. Doufám, že už jste od kolegů a kolegyni dostali nějaký hezký dárek a doma, že třeba od svých blízkých dostanete ještě něco hezčího. Od nás rozhodně písnička, za chvíli jedno Mexiko a bude i Petra Janů a pak, že je to hřích.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
7: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
6: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
8: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
9: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
10: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Tak to byl malý pozdrav zo Slovenska, kapela Elán a sestrička s Kramárou v 15.39 na Českém Blaníku. No a teď ta slibovaná dopravní novinka, která potěší všechny, kteří jezdí do Rakouska přes České Budějovice. Podrobnosti nám teď prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic za náš dopravní expert Honza Riedl.
1: Tenhle pátek, opakuju to, tenhle pátek dáváme do provozu 3,5 kilometru. Máte možná pocit, že je to málo, ale naopak je to strašně důležitých 3,5 kilometru D3 v jižních Čechách přímo na rakouských hranicích. Přidáváme další úsek hotový dálnice, potom ještě v listopadu dáme 6 kilometrů u Kaplice nádraží a bude nám zbývat už jenom takový camfrně úsek, ale ten je stavebně docela složitý a ten pojede příští rok ještě před prázdninami. Tu D3 teď pustíme kus přímo na hranicích a na příští prázdniny v létě už v jižních Čechách pojedete jenom po dálnici, ale to je žůžo.
0: No, tak máme se na co těšit, už aby to bylo, veďte. Honzo, děkujeme vám všem na cestách, šťastný dojezd a za chvíli Krištof a Sýma Martausová a taky Karel Gott a nebo Iveta Bartošová. To všechno na Českém Blaníku.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
14: Atención, señoras y señores!
15: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
16: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
14: Un, dos, tres!
16: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
14: La Tropical!
16: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
14: Awarashar!
17: Radio Český Blaník. Yeah!

0: skončil.
1: Ondřej Fencel, Hromosvod a taky Báro. Ovšem naše léto nekončí, my pokračujeme dál i s českými písničkami. Za chvíli Michal David. Budou i Mňága až Dorp, nejlí mi bylo. A taky Helena Vondráčková a Jirka Korn. A taky další české písničky, které máte rádi. Tak za chvíli pokračujeme.
2: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme. Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem. Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme. Příze látky tvoření našeho života koření. Pro háčkování.cz.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Počasí na českém Blaníku.
1: Přátelé, bude pařák, ano, bude jasno až polojasno zítra, jen odpoledne a večer na jihu. Při zvětšené oblačnosti se může vyskytnout přehánka nebo bouřka. A teploty tropické 32 až 36 stupňů, dokonce v nížinách, kromě severovýchodu, máme očekávat až 38 stupňů. No a na horách od 10 stupňů méně, čili maximálně 28. Teď už Eliška Votrubová a další informace ve zprávách.
8: Zprávy na českém Blaníku.
9: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V Česku začíná s vedrem a suchem přibývat požárů v přírodě. Naplno mají třeba hasiči v Pardubickém kraji. Dneska likvidovali hořící polní porost v městečku Trnávka. Včera hořelo v Lubné a v pondělí hasili lesní hrabanku u Třebovic. V Karlovarském kraji kvůli počasí pak vyhlásili období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Češi mají jedny z nejsilnějších cestovních pasů na světě. Držitelům umožňuje bezproblémový přístup do 183 destinací. Náš pas to řadí na 7. příčku. O tu se dělíme s Australany, Kanaďany, Lotyši, Malajci, Slováky a Slovinci. První místo stále drží Singapur s bezvízovým přístupem do 192 destinací. Zájem dopravců o nákladní auta a autobusy na elektriku v Česku stále stoupá. Růst je ale pomalejší, než je průměr Evropské unie. Naopak u dodávek nebo nákladňáků do 3,5 tuny byl nárůst oproti unijnímu průměru větší. V analýze to uvedlo Centrum dopravního výzkumu. Mobily a tablety tentokrát nechte dětem po ruce. V táborské zoologické zahradě je totiž budou tuto sobotu potřebovat, a to při speciální hře, která je provede areálem. Co bude potřeba udělat, ví ředitel zoo Evžen Korec.
10: Naskenovat QR kód, kde pak se ukáží otázky, které jsou na zodpovězení, a ti, kteří je zodpovědí dobře, tak na ně čekají malé odměny potom na pokladně.
9: Odpovědi na otázky najdou děti v informacích u jednotlivých výběhů a voliér. Tolik zprávy, hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
1: 16:04 se vracíme opět k českým písničkám. Já vás zdravím a doufám, že si užíváte letní den nejlépe někde u vody. My pro vás máme Marcelu Holandovou za chvíli a teď Michala Davida. A Michal Krusberský vám přeje pohodu a dobrou náladu.

0: Při blanické anketě před 8 lety se umístila v té nejvyšší desítce. Tak Hanka Zagorová nám sama prozradí, jaký je vznik téhleté skladby.
1: Jednou si mě zavolal textař a skladatel Pavel Žák, že má pro mě píseň. A já vím, že se mi tenkrát to setkání nějak moc nehodilo, ale říkala jsem si, no tak dobře, tak jako jo. A přišla jsem k němu domů a on si sednul za piano a zahrál písničku Maluj zase obrázky. A myslím, že tak rychle rozhodnutá, že tu písničku chci, a tehdy už jsem tušila, že ji budu dělat dlouhá léta, protože za to se trošku stydím, že jsem se rozplakala, když jsem ji prvně slyšela, a připadala mi strašně dojemná a strašně ze života. Tak musím říct, že ta písnička, myslím, nestratila nic ze svého lesku a že ten text je pořád aktuální.
0: To je velká pravda a proto si ho dáme i teď.
2: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dni prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Král a Klaun a taky Karel Kryl, to je Káček najednou. Vidíte, my taky budeme dál hrát, nenaloutnu, ale další české písničky, které máte rádi. A k tomu odpolednímu středečnímu programu vám nabídnu Mňáku až Dorp, také Tomáše Kluse. A ze všeho nejdřív Arnošt Pátek a písnička, kterou zpívají taky Bee Gees, Juliet za malý okamžik.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
6: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
7: Rádio Český Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Lakoma. Tahle písnička se nikdy nestala úplně velkým hitem, ale text k ní napsal Jarek Nohavica jen tak na okraj. No a protože už máme 16:45, tak přátelé, je nejvyšší čas, abych je taky připomněl, že za takovou půl hodinku vám budeme zase hrát na přání. Tak už teď nám dejte vědět, co vám máme nachystat. Hezky napište do SMSky váš vzkaz, jakou písničku byste chtěli, pro koho, od koho a tak dále. A pošlete buď do SMSky nebo přes zprávu na WhatsAppu na 720 836 307. A ať už chcete zahrát sobě, kamarádům, někomu, kdo má dneska svátek, nějaká vaše kamarádka Marta nebo někdo z rodinky, tak nám dejte vědět. My vám mezi tím zahrajeme třeba Helenu Vondráčkovou a Jirku Korna a za chvilku také Lenku Filipovou.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: Český blaník.
8: To je blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co mě jsou,

0: Krásná záležitost na závěr téhleté hodiny. Hanka Hegerová a její potměšilý host. Necelé 2 minutky před 17. hodinou, je to tak? A za chvíli další české písničky, které máte rádi, bude třeba dívka Gloria a Víťa Vávra. Taky si poslechneme Lucku Bílou. A ještě všude zdejší kapela Jelen. A bude jich rozhodně víc, za malý okamžik pokračujeme.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude opět tropický, čekáme jasno či polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti se může vyskytnout přehánka nebo bouřka a teploty budou šplhat vysoko. Ve stínu 32 až 36 v průměru a dokonce v nížinách. Mimo severovýchod tam naměříme až 38. No a na horách o 10 stupňů méně do 28 tady bude. Teď už Eliška Votrubová a další odpolední zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Rodičovský příspěvek od příštího roku vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Se zvýšením počítá vládní novela, která dneska prošla Senátem. Teď jich dostane k podpisu prezident Pavel. Olomoucká zoologická zahrada hlásí další přírůstky v zubřím stádu. Zatímco první mládě se narodilo už v květnu, toho druhého se zoo na Svatém kopečku dočkala nečekaně až ve druhé polovině července, což je velmi pozdě. Zubry zahrada chová od roku 1973. Do Česka znovu dorazily vysoké teploty. Důležité je proto dodržovat mimo jiné správný pitný režim. Dehydratace může způsobovat únavu nebo bolesti hlavy, převážně ale zvyšuje riziko vzniku zubního kazu. Potvrzuje to zubař Jakub Hladík.
9: Pokud celému tělu chybí voda, klesá tvorba slin, které představují přirozenou ochranu zubů před zubním kazem, kyselinami, ale také škodlivými bakteriemi. Pokud tedy je jich dlouhodobě méně, bakterie se v ústech snáze množí, výsledkem tohohle může být vyšší kazivost.
8: Podle něj může nastat také vyšší citlivost zubů, podráždění sliznic a hlavně nepříjemný zápach z úst. A zatímco Evropu opět drtí vedra, tak v Africe vrcholí lyžařská sezóna. Lyžuje se třeba v horském království Lesotho, kde v zimě teploty klesají až k -8 stupňům. V horských oblastech tu mezi červnem a srpnem pravidelně sněží. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne, ať už ho trávíte kdekoliv, jsme rádi, že jste dál s Českým Blaníkem a připomínám, že za chvíli vám budeme hrát na přání. Ještě stále máte šanci si písničku objednat pomocí SMSky na čísle 720-836307. No a než se k nám probojujete, tak pošlu třeba Lucku Bílou, Olympik anebo teď Víťu Vávru. Michal Krusbersky je s vámi, všechny zdravím.

0: Jako za mladá a kapela Olympic to rozparáděla 14 minut po 17.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Je to tak a o tu si napsal náš věrný posluchač Ondra, který by chtěl zahrát nejenom sobě, ale všem, co momentálně poslouchají, ať mají krásné odpoledne, a vybral si Leonu Machálkovou. Galaxie přání od nás.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.

0: Český Blaník.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Kapela Mirai, musím říct, že kytarista téhle kapely Tomáš Javůrek musí po vážné operaci ještě znovu na navazující léčbu, takže se bude muset kapela pár dní bez něj obejít. No ale tančit můžete s námi samozřejmě i za chvíli, bude totiž Karel Gott. A taky si dáme Marii od Lucie. A bude toho rozhodně víc, za chvíli pokračujeme.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Island 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Historické centrum Tábora obsadí od 31. července do 2. srpna Komedianti v ulicích. Mezinárodní festival pouličního divadla nabízí cirkusové klauniády, pohybové divadlo, rodinná představení a hudbu. Více na www.komediantivulicich.cz. Vstup je zdarma.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: Julia, Petr Hečkovci, to jsem já. Ano, to jsme my, Český Blaník, a my se teď taky podíváme do Pelhřimova. V Muzeu rekordů a kuriozit můžete ode dneška až do pátku potkat jednu rekordmanku. Podrobnosti nám teď prozradí strážce rekordů Pepíno Vaněk.
1: Muzeum rekordů zavalili kameny. Paní Miroslava Suchardová jich ubrouskovou technikou ozdobila víc než 45 tisíc. A vy se s ní můžete osobně potkat na naší zahrádce. Namalujete si s ní obrázek a zapojíte se tím do slosování o rodinné vstupenky v hodnotě 1000 korun. A pokud hledáte originální dárek, můžete si krásně ozdobený kamínek odnést na památku pro sebe anebo pro své blízké. V Muzeu rekordů máme otevřeno každý den a těšíme se na vás.
0: No prosím, tak zdravíme paní Mirku i agenturu Dobrý den. No a za chvilku zase budeme hrát. Třeba Krištofy, bude Lolita a bude i Hanka Zagorová. Dneska už to vím.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
3: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Zase mi došla náplň, když jsem potřebovala vytisknout důležité věci.
10: A kdy jindy by měla dojít, tak si objednej jednoduše novou na tisknulevně.cz. Klidně hned přes telefon.
9: To vím, že nemusím do obchodu. Na e-shopu mají veliký výběr náplní, takže tam tu naši určitě seženu.
11: Tisknulevně.cz. Náplně hned.
12: Rádio Český Blaník.
13: Jsem vůně, kterou plaveš. Když proskočím ti srdcem, jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce, jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Petr Kolář uzavírá odpolední vysílání na Českém Blaníku. Za chvíli tady bude Iveta Bartošová a její Nekonečná. Do uší zamíří také Věrka Špinarová. A ještě nás čeká Aneta Langerová. Prostě to bude taková dámská jízda, dalo by se říct, ale nebojte, i pánové budou. České písničky, které máte rádi i po 18. hodině.
1: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude opět tropický, jasná či polojasná obloha. Jen odpoledne a k večeru na jihu můžeme čekat při zvětšené oblačnosti nějakou tu přehánku a nebo bouřku, ale teploty budou hodně vysoko. 32 až 36 stupňů v nížinách, kromě severovýchodu, tam bude dokonce až 38. Na horách pak do 28 stupňů. Teď už dorazila do studia Eliška Votrubová, dáme si poslední odpolední zprávy.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Cestovní ruch je v Česku dlouhodobě podfinancovaný. Shodli se na tom odborníci oslovení Českou tiskovou kanceláří. Zástupci odvětví by uvítali, kdyby ze státního rozpočtu šlo víc peněz. Registrační značku lidé dostanou ve výdejním boxu. Ministerstvo dopravy navrhuje mimo jiné taky snadnější převody vozidel online bez návštěvy úřadů. Pokračuje mluvčí rezortu František Jemelka.
6: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Díky novele budou moci vlastníci a provozovatelé vozidel nezbytné žádosti a oznámení v oblasti registrace vozidel vyřizovat elektronicky na portálu dopravy.
5: Část změn začne platit letos v listopadu. Změny v registraci většinou od 1. července příštího roku. Na jihu Čech jsou v pohotovosti veterináři a myslivci. A to kvůli velké černé kočkovité šelmě, která se má pohybovat na Táborsku a zachytili ji amatérské záběry. Lidé mají podezření, zda nejde o pantera. Policisté preventivně obyvatele varovali, aby se ke zvířeti nepřibližovali. Českou fotbalovou reprezentaci by mohl poprvé vést zahraniční trenér. Španělský deník uvedl, že by to mohl být španělský kouč Santi Denia. Ten by byl podle bývalého fotbalisty Tomáše Ujfalušiho ideální volbou. Poznali se v Atletiku Madrid a podle Ujfalušiho by byl Denia 100% schopný nároďák pozvednout. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Pokud chytáte někde sluneční paprsky na dece, tak se hlavně nespalte, užijte si dál. Hezký večer s Českým Blaníkem a já se těším zase zítra. Michal se loučí, mějte hezký večer.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě řík nebo znám, kamaší, je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkáni vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Český Blaník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
3: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
4: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
5: Příze látky tvoření našeho života koření.
3: Pro háčkování.cz.
6: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
7: Rádio Český Blaník.
8: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
9: Jsem doktor, dám, nejdám, na smutek léky mám.
7: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
10: Máme smekličkovanou, vždyť to znáš.
8: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
11: Už nechci řvát, chci radši zpívat. A hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
7: Tři ve tři.
8: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
7: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
8: Tři ve tři.
7: Na Českém Blaníku.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
2: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
3: Duratech. Renovace a nátěry střech.
1: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
3: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
1: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

své kůži. Řekl bych, snad tu schází a snad tu schází hřích, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji,

oka peso splný jsou. To znamená prý, že už musí

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
5: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
6: Rádio Český Blaník.

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Český Blaník.
3: To je Blaníček.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

zmizel, zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože už od vás nikdy neodejdu.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
3: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
2: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
3: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
2: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
3: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
2: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ.

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Kdy jste se naposledy zastavili?
2: Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji.
1: Jen hodinu od Prahy.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlát nekříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víš.

0: Písničky, které dobře znáte.
1: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
0: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
1: Český Blaník. V digitální síti DAB
0: i na webu radioblaník.cz. Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Přes pod jsem skákal hrušky krást,

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Telegram s adresou svět,

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.